Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt, věř, že bez tebe tu burácí klid.

duše jsme jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat.

know you want the whole one. Now turn straight, but I'm about

0: Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Rousínovský divadelní a folklorní festival se blíží. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
3: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal si mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
4: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
3: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
5: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. azpapír.cz.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: V hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: Tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

0: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení, je to další kapitola. Znojmo 800.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 7 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V části Česka se dneska můžou objevit lokální bouřky. Odpoledne a večer dorazí hlavně do západních a jižních Čech. Izolované bouřky ale budou i jinde. Moc při nich nenaprší. Rizikové budou spíše nárazy větru. Výjimečně budou padat i kroupy. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
5: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
4: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do osmifinále Roland Garros nepostoupily. Nasazená desítka Muchová podlehla ve třetím kole 170. hráčce světa Švýcarce Teichmannové. Bousková prohrála s nasazenou osmičkou Ruskou Andrejevovou. A teď pojďme do našeho regionu.
6: Retro tramvaje a trolejbusy začnou jezdit na dvou linkách brněnské hromadné dopravy. Podrobnosti mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Na linkách 10 a 32 budou o víkendech až do konce října. Od 5. července zprovozníme historickou linku H4 s legendárním dřevákem.
6: Na retrovozech platí standardní jízdné z Brna Jitka Valášková.
8: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
9: Počasí pro dnešní den spíše velká proměnlivá oblačnost, přes den místy výskyt přeháněk, takže pozor na to. Nebo dokonce i bouřek. Na severovýchodě odpoledne i déšť trvalejší a denní maxima 22 až 26 stupňů.
10: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děngéši.
9: Krásné dobré ráno, 7:03, tak to jdeme pořádně nakopnout. Ten nejlepší víkend v českém éteru. Leona Děngéši s vámi, tak vám přeji krásné dobré ráno. Bacha, dneska bude úplněk, tak možná většina z nás nebudeme spinkat, ale k tomu se dneska ještě dostaneme. Tak doufám, že stáváte pravou nohou do toho nového dne a napište mi, co děláte, kdo vstává. A nebo třeba jdete teprve spinkat. Tak startujeme sobotní vysílání na Hit Radio právě teď s Goldeny a taky Flipside. Happy birthday. Dobré ranko.
10: Hit Radio City Brno.

Happy birthday pro všechny, kteří dneska oslavují, ať už meniny, narozeniny, výročí, nebo jenom prostě to, že jste, že vstáváte do toho nového dne. Já vám přeju krásné dobré ráno, s vámi Lea. Tak jak se máte? Píše nám tady Nikol. Dobré ránko, já jsem od 6 vzhůru a chystám kanapky na svatbu. Na oběd grilovačka s rodinou, už se moc těším. Krásný den všem posluchačům i vám do rádia. Přeje Nikol a v závorce holky u pece. Tak holky, ať vám ta práce jde od ruky a taky bych si dala nějakou skvělou kanapku a ňamku. Když tak Bělehradská 132, jo? I další posluchačka. Dobré ráno, Leonko, moc ráda tě slyším. Včera jsem byla na tvém představení v divadle Hibernia na Celine Dion Show. Byla si naprosto neuvěřitelná a nechápu, že teď už sedíš za mikrofonem a mluvíš k nám posluchačům. Jsi skvělá, moc rádi tě posloucháme. Ježíš, to je hezký. Děkuju. Doufám, že jsi si představení užila. Je pravda, že trošku mám takový vychraptěný hlas, ale já jsem tady s váma strašně ráda. Takže my víkend oslavujeme prací a hlavně skvělou muzikou. V té budeme pokračovat i dál. Leny anebo The Sound of Silence právě teď. Hezké dobré ráno.

0: Dobré ráno, SMS, jak nám od vás chodí spousty. Děkujeme za ně, že vstáváte s námi. Dokonce tady píše Petr: Leonko, já s vámi jdu spát, protože jsem protančil, propařil celou noc. Ale je to fajn tě poslouchat takhle v taxíku. Dobrou noc všem posluchačům, kteří měli taky Velký pátek a oslavovali. Jak jsem zmiňovala, každý den je důvod k oslavám. Proč ne? K tomu skvělá muzika, dobrá nálada, pozitivní energie. Tak ať už jdete špingat nebo vstáváte, mějte krásný den, dobré ráno a dobrou noc. Za chviličku David Guetta, tedy Swims, anebo Pink.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Zaostřeno na region.
9: Jak oslaví kuřem 800. narozeniny, proč je ideálním městem pro život a zda svítají lepší časy v dopravní přetíženosti. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region. Tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradio.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Sam Martin, Dangerous. Hezké dobré ráno, minutku po půl osmé. Tak co? Stále špingáte, vstáváte? Asi jo, protože stále ty SMSky chodí, takže děkujeme za ně. My pokračujeme dál, protože na netu frčí vzpomínání na nákupy z roku 2018. Lidi brečí nad rozdílem tehdejších a současných cen. Já to prostě nechápu. Někdo totiž nazdílel fotku ze supermarketu z roku 2018. Nákup tenkrát stál 500. Dnes to stačí maximálně na dvě mlíka, vejce, možná jedno máslo a taky pozdrav od pokladní, co si budem. Ještě tak. Já se takhle vracím, já nevím, na Google Maps, když něco hledám a vidím na Street View benzín za 23 korun. Vzpomínáte, když to stávalo ještě takhle? A to nám to tehdy přišlo docela dost. Stroj času by to asi chtělo, ne? Jen se to s tím cestováním časem nesmí přehánět. Dejte vědět, jestli vy vzpomínáte třeba na něco, co před pár lety stálo úplně jinak, než stojí dneska. Myslím si, že bychom napsali docela slušný seznam. Každopádně pokračujeme dál. Co takhle Dancing in the Moonlight? Dneska nás čeká úplně, k tomu se za chvilku vrátíme. A taky moje jmenovkyně Leony a její Don't Worry. Za chvilku, buďte s námi. Hezké ráno.

Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Sobota 30. květen, za chviličku už budou Vánoce, já vás nechci strašit, nedělám si legraci. Samozřejmě pojďme se podívat, co nás čeká a nemine, kdo dneska slaví a co se hlavně dneska děje. Modrý úplněk, ten nastává zítra 31. května v 10 hodin 44 minut, takže kdo dneska v noci nebudete spinkat, tak víte, čím to je. Taky je Sven, Sven, miluju ty přeblepty, Světový den bez tabáku, protože představte si, že v České republice začal před 9 lety platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel, čikin a dalších veřejných prostorách. A za tohle prostě palec nahoru, tohle se fakt

0: povedlo, protože nesmrdíte od toho kouře. Já jsem byla kuřák, takovej pasivnější, ale dneska už bych tu cigaretu fakt s tabákem do pusy nevzala. Jsem strašně ráda, že jsem se tenkrát odnaučila, je to 7 let, co nekouřím, ani žádný ajkosky, vapíky a tyhle ty další ošklivé věci. Tak třeba jste na tom někdo podobně, dejte vědět a myslím si, že tenhle zákaz, který začal platit před 9 lety, je opravdu pozitivní rozhodnutí. Za chviličku Pitbull, Poetika anebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Jsme sobota, jsem chtěla říct, jasně, jsme Hit Radio a je sobota ráno.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky.cz.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Kaufland.
1: Jsou tady.
0: Jsou tady. Jo, jsou tady.
2: Jsou tady.
0: Řekni to všem.
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky, tedy střídání prezenční a distanční výuky v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně mělo pokusné ověřování trvat do roku 2028. Zdravotní stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je prý stále výborný. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79-letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Americká média ale věrohodnost zdravotnické prohlídky zpochybňují. Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se dneska rozhodne o finalistech. Od 15.20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu s překvapením šampionátu Nory. Severané usilují o premiérovou medaili. Druhé semifinále od 8 hodin večer se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo ve čtvrtfinále český výběr. A teď pojďme do našeho regionu.
9: Nenechte si ujít speciální prohlídky Kateřinské jeskyně v Moravském Krasu. Naplánované jsou na tuto neděli. Komentované trasy představí běžně nepřístupná místa, včetně prostoru středověké penězokazecké dílny. Součástí zážitku bude také ukázka archeologie. Z Brna Jitka Valášková.
10: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
11: Předposlední květnový den nás čeká počasí, proměnlivá oblačnost, přes den místy výskyt přeháněk nebo bouřek, pozor na to, a nejvyšší denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
12: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
11: Jasně, že jste to zvládli. Celý pracovní týden za námi, teď už to nejlepší. Víkend, pohodička, relax. K tomu Hitrádio, moje maličko, Sle a Děnděši vám přeje dobré ráno. Proč jsem zase chtěla říct dobrou noc? Já nevím, já to mám dneska nějaký pomotaný. To je tím, že jsem spala asi 3 hodinky po včerejším představení, ale bylo to skvělý, nádherný. No a teď jsme tady od toho, abychom vám hráli skvělou muziku, podávali samé dobré pozitivní informace, takovou tu víkendovou pohodičku, však to znáte. Tak pokračujeme dál, 8:02, před námi Kelly Clarkson, anebo teď už Luis Fonsi, Daddy Yankee a Despacito. Dobré ráno.
12: Hit Radio City Brno.

Posloucháte Hit Radio Leone s vámi 9 minutek po 8. Představte si, že na Islandu vyvinuli šampon s unikátní účinností. Na tom by asi nebylo nic zvláštního, jenže kamarádi, ono to má jeden takový malý problém. Přidává se do něj, a ty dobře poslouchejte, jo. Já ani nevím, jestli to můžu říct, ale asi můžu. Kravská moč. Čili moje vlasy si o něm rozhodně můžou maximálně nechat zdát. Na mě prostě žádná kráva čůrat nebude. To je strašný. Co ty lidi dneska nevymyšlej, fakt. Mezi tamními duchoci je to prý ale obrovský hit. Všichni to tam používají. A ono jako vůbec, kravská moč je údajně prý takový malý zázrak. Dokonce v Indii z ní dělají i zubní pastu. Dokážete si představit, že ráno prostě u toho zrcadla si čistíte ty zuby a pomalu místo mluvení děláte bú. To je prostě strašný, ale i tohle se děje. Pojďme radši k muzice, před námi Mon Cherie, ale teď už Austin a Dasha. Tak hezké dobré ráno a mějte skvělý den.

chutná ranní sobota z Éteru Hit Rádia. Hezké dobré ráno, nezapomeňte, že od pondělí ve snídaní šampionů zase soutěžíme o dovolenou z Invii za 40 000 korun. Stačí si ráno správně tipnout výherní sedačku v našem fiktivním letadle. Tohle všechno tady pro vás máme a samozřejmě skvělou muziku. Jeleni, Alexandra Sten a

0: webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na Vinicích.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: FM.
1: Za minutku půl devátá posloucháte Hit Radio a my pro vás máme žebříček top videí na YouTube. První desíce jsou, no, jak to říct, je to takový infantilní taneček, který milujeme, když jsme někde na party a tak podobně. Jsou to Gangnam Style, taky Crazy Frog anebo Shape of You. No a teď pojďme na bednu. Třetí místo, Wheels on the Bus, interpret Cocomelon. Možná většina z vás zná, já vůbec nevím, která by je. A druhé místo, Despacito, jasně bokem doprava, bokem doleva, 9 miliard shlédnutí. No a na prvním místě s fantastickými 16 miliardami shlédnutími. Víte, co to je, přátelé? Možná to znají všichni rodiče malých dětí. Baby Shark, takový to. Ne, že vám turut v hlavě, jo? Ale prostě tohle je ten legendární song, který má 16 miliard shlédnutí. Takže gratulace obrovská a teď všichni rodiče spolu. Baby Shark. Dobré ráno. Pojďme radši k našemu playlistu. Rosé, Bruno Mars, Apaté anebo Alanis Morissette Crazy. Právě teď, hezké ráno. Man decides after 70 years is what he goes there for is to unlock the door. All those around him criticize and sleep.

0: Two Colors Safri Duo Chris de Sarandy, hezké dobré ráno. Mám pro vás dobrou zprávu, protože za pár minutek tady budeme mít sobotní dopoledne. A pokud hledáte tip, co podniknout ve svém okolí, tak mrkněte na Slevomat. Najdete tam masáže, wellness, adrenalin i další zážitky za skvělé ceny. A dokonce navíc s extra slevou. Tohle chcete zažít. A já pro někoho z vás mám tady voucher v hodnotě 5000 korun v rámci naší narozeninové rulety. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak po 9. hodině vyťukávejte pomalinku 800 937 937, zlaté číslo k nám do studia až po mé výzvě. Do té doby samá skvělá muzika. Niko Santos, Nickelback, Kamrat a nebo legenda, král všech králů, Michael Jackson.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.

0: čerstvé jako z Kauflandu. Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
1: Hit Radio.

0: Bond.
1: Jsou tady.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
0: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
0: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. 16-letí k volbám nejspíš v dohledné době nepůjdou. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů pravděpodobně odmítne. Festivalová sezóna v Česku začíná. S rostoucím zájmem o koncerty a letní akce, ale přibývá i podvodů se vstupenkami. Pokračuje Tereza Genserková z D-testu.
8: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak, při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problému výrazně vyšší.
7: Prodané vstupenky tam mohou být falešné, nebo je podvodník prodá více lidem najednou. Hokejisté Caroliny porazili domácí Montreal 6-1 a poprvé od roku 2006 postoupili do finále NHL. V boji o Stanleyův pohár se střetnou z Vegas. První zápas se odehraje v noci z úterý na středu. A teď pojďme do našeho regionu.
9: Dny Slavkova jsou jednou z největších akcí tohoto víkendu na jihu Moravy. Nabízejí program plný hudby, divadla, gastronomie a kulturních zážitků, které oživí centrum města i areál zámku Slavkov. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty, jarmark i pestré aktivity pro rodiny s dětmi. Z Brna Jitka Valášková.
10: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
11: Počasí pro dnešní den, polojasná obloha, k tomu příjemné denní maxima 22 až 26, takže ideální počasí vyrazit někam na výlet.
12: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
13: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
11: Dobré dopoledne, 3 minutky po 9. Já mám dneska tak dobrou náladu, protože vy jste skvělí, že posloucháte, píšete nám spousty zpráv, tak já jsem se rozhodla, že někomu z vás uděláme v této hodince radost. A nebude to ledajaká radost. Narozeninová ruleta s voucherem na 5000 korun. Dle výběru vlastních zážitků nebo momentů, užití si něčeho pěkného, tak prostě dobře a pozorně poslouchejte, nic víc dělat nemusíte. Do té doby sama skvělá muzika Šabuzi, anebo teď Alan Walker. Hezkou sobotu.
12: Hit Radio City Brno.

Posloucháte Hit Radio 9 hodin 9 minut, něco hezkého si přejte, protože se říká, že když vidíte stejná čísla, že vám jdou takové ty zprávy ze zhora, nebo někdo rád říká, že z vesmíru. A teď, ale konkrétně z Hit Radia. A to v podobě skvělých hitů a muziky, protože nám tady z ničeho nic napsala posluchačka Lenka, která si přeje zahrát Mandraže motýly. Vzhledem k tomu, že láska je všude kolem nás, ona je čerstvě zamilovaná, tak já jsem si říkala, že tu zprávu přečtu, protože náhoda, i když já slovo náhoda nemám fakt ráda, protože náhody neexistují, všechno je tak, jak má být, tak my Mandraže motýly máme teď i v našem playlistu. A ona napsala: ahoj Leonko, prosím, až budeš hrát hity na přání k vaření, zahraj Motýly od Mandraže. Jsem čerstvě zamilovaná a pane bože, ta láska je tak krásná a cítit takové ty motýlky v bříšku. Děkuju moc, seš super, moc ráda vás posloucháme a ty máš neuvěřitelně dobrou energii a takovou pozitivní, ať už říkáš cokoliv, seš skvělá Leonko. Taky bych ti přála nějakou lásku, mějte se krásně, Hit Radio skvělý. Ježíš, to je moc hezký. A co se týče té lásky, tak já lásku mám nejenom v podobě svého 15-letého syna, protože to je ta nejkrásnější a nejsilnější láska na světě, taky rodičovskou lásku, přátelskou lásku, zvířecí lásku a mám i tu partnerskou, takže jsem taky po všech bodech šťastná a spokojená. A vy ostatní doufám taky. A co se týče teda Mandraže a motýlu, no tak dáme si je i text éteru Hit Radio přímo k vám.

0: Abrakadabra, a jak čarovala Lady Gaga, tak já taky čaruju a přivolávám někoho z vás, protože se bude roztáčet kolo narození nové rulety a dneska to bude i s nezapomenutelným zážitkem od Slevomatu, přátelé. Protože pro někoho z vás tady máme voucher v hodnotě 5000 korun, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte a chcete zažít a hlavně chcete si je pamatovat. Takže 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, to je naše podmínka, tak volejte právě teď a těším se, komu z vás uděláme opět dneska radost.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
3: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
2: a poctivé pivo z místních pivovarů.
3: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Když nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Let's go!

0: Užitkář!
1: Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
1: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vayamos, compañeros. Hezké dopoledne.
1: Basta,
0: ano. Až mě to překvapilo, říkám, tady někdo mluví. Každopádně, kolo narozeninové rulety 9.30 se jde roztáčet pro někoho z vás právě teď. A já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
2: Halo, halo, telefonu Mirka.
0: Ahoj Mirko, odkud voláš?
2: Ahoj Leonko, volám zrovna z profi kuchyně. Jsem na kurzu vaření.
0: Ježiš, no to je skvělý. A co nám dneska dobrého uvaříš?
2: Dneska to budou hlušky.
0: Koho?
2: Halušky.
0: Jo, halušky, je. Yeah. Slaninka, zelíčko, ježiši Maria. No já bych si dala. A k tomu malé pivečko.
2: No, prosím tě. Nebude, ale bude tam slaninka.
0: Mirečko, prozraď nám, kdo ve tvém okolí má nebo měl, či bude mít narozeniny.
2: Měla a byla to moje, je to jedna z mých nejlepších kamarádek, Janička.
0: Janička, dobře, potřebujeme znát datum, kdy měla?
2: 21. května.
0: Takže 21. května, už to tady vyťukávám a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky z datumu 21. května, kdy tvoje kamarádka Jana měla narozeniny. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád po celém světě. Ale pozor, na tobě bude pouze vybrat jeden jediný hit a nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo narozeninové rulety poprvé právě teď. Legendární Gypsy Kings a Bailami.
2: Tak to bereme všemi deseti.
0: Fakt? Máš je ráda?
2: Ano, miluju.
0: Já si myslím, že to je takový ten hit, který rozvrtí úplně každýho.
2: Ano, souhlasím.
0: Dobře. Tohle bylo teda rychlý, ale naprosto souhlasím. Strašně dlouho jsem tuhle věc neslyšela, tak si dáme za chviličku z éteru Hit Rádia pro tvoji kamarádku Janičku. Ale teď máš ty ten správný čas, aby si jí mohla sdělit cokoliv si přeješ. Pojď na to.
2: Tak já bych ji určitě chtěla popřát hlavně hodně zdravíčka, protože to jediný si bohužel za peníze nekoupíme. Mm-hmm. Ale do života jí přeju jenom štěstí a jen to nejlepší, protože si to opravdu zaslouží, je to naše zlatíčko.
0: To je krásný. Já chci taky takovou kamarádku. Ne, já mám taky takový kamarádky, takže já jsem za ně taky strašně vděčná. Každopádně krásný přáníčko a jestli si dobře pozorně poslouchala, tak ty víš, že v rámci narozeninové rulety tady máme vždycky partnera nějakého, který nám dává takové ty nezapomenutelné vzpomínky. No a dneska, pokud třeba hledáš tip, co podniknout ve svém okolí, tak stačí mrknout na slevomat.cz i naši posluchači a najdete tam masáže, wellness, adrenalin, taky další zážitky za skvělé ceny. Nyní navíc s extra slevou, takže slevomat.cz, tohle prostě chcete zažít a ty to teď zažiješ, protože dostáváš trom tradá, voucher na 5 000 korun.
2: Ježiš, děkuju.
0: To si myslím, že udělá radost takhle v sobotu dopoledne, co?
2: To určitě, obrovitánskou.
0: A teď otázka, využiješ to pro sebe, anebo to věnuješ svojí kamarádce Janičce, anebo taky si to holky užijete spolu?
2: Já si myslím, že si to užijeme spolu.
0: No tak skvělý, gratulace veliká, takže slevomat.cz, ostatní posluchači se můžou podívat a nebojte, budeme soutěžit dál. No a za tebou a tvojí kamarádkou Janičkou. Už Gypsy Kings, Bailami, měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj. Takhle jednoduchý, přátelé, to je. Takže mrkněte slevomat.cz a nebojte, my zase pro vás něco vymyslíme. Jsme Hit Radio.

0: Cruz, Break Your Heart, Eteru Hit Rádia. Za minutku 9:45. Hezké dopoledne. Nezapomeňte sledovat naše sociální sítě, kde jsme jako Hit Rádio. Budeme vám neskutečně vděční, protože i online, tam, kde se nacházíme, ať už Facebook, Instagram, TikTok a další různé platformy, tak tam je spousty zajímavých informací a hlavně takových těch záběrů z backstage, takže Hit Rádio všude na vašich účtech. Můžete si nás přidat, my budeme rádi, a kdybyste chtěli i moji maličkost, tak Lea Giongiosi. Teď už další muzika, Mirai, Script, Will.i.am, anebo Ella Henderson, Rudimental a jejich Alibi.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte Maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Z. Prostor bez limitů.
5: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
6: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Rousínovský divadelní a folklorní festival pro celou rodinu. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: Počasí na skleničku? Jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
1: Počasí pro dnešní den, polojasná obloha, příjemných 22 až 26 stupňů Celsia, tak si ho užívejte naplno.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
1: 9:50, my nezastavujeme, pokračujeme dál, před námi Tom Odell, Five and Queen, spousty skvělé muziky, dobré nálady, díky, že posloucháte.
2: Hit Rádio City Brno,

Another Love, Tom Odell. Hezké dobré dopoledne. Je sobota 30. květen a my pro vás máme skvělou zprávu. Možná někdo jste to už zaregistroval, že barbaroská královna Rihanna čeká dvojčata. Odpálila to humorem, žádná taková ta přehraná romantika. Prostě jednoduše oznámila, že jí za tři a že prostě může sníst toho, kolik chce. Je to neskutečný kontrast. Na jedné straně miliardové impérium Fenty a na druhé straně taková ta syrová realita, kdy se prostě potřebujete jenom pořád rádně najíst, protože uvnitř vás roste fotbalový tým třeba, ne? Fascinuje mě prostě takový ten její klid. Má doma dvě malé děti, teď čeká další dvě děti. Komu se to stane, že dvakrát čeká dvojčata? A přesto vypadá, že má všechno pod kontrolou a ještě u toho řídí velkou firmu. Je to povzbuzení pro všechny ty mámy, co se cítí provinile, když řeší pracovní maily, ukojení, co si budem. No a když už se bavíme o Rihanně, tak si pojďme dát i teď z éteru Hit Rádia a její jeden z nejznámějších songů Umbrella. A mimo jiné, to znamená deštník a myslím si, že ten pro dnešní den někdo z nás bude potřebovat.

0: Posloucháte Hit Radio a až dneska půjdete vy pracující třeba z práce domů nebo někdo z nákupu, z procházky, z výletu, tak prosím vás, stavte se pro nějakou kytičku nebo nějakou flašku, něco dobrého a rovnou zazvoňte u těch lidí, co bydlí vedle vás, jo? Samozřejmě pokud máte dobré vztahy a pokud ne, tak se můžete vlastně seznámit, protože dneska je tady svátek sousedů. Nevím jak vy, já svoje sousedy téměř neznám, až kromě jednoho pána, který mi velmi často nadbíhal, tím toho zdravím, že mi nechával u auta květiny, nebo mě dokonce pozval na domácí knedlíky. Nevím, co tím chtěl říct, ale prostě je to hezký, takže svátek sousedů je dneska, vznikl v roce 1999 v Paříži a rychle se šíří, aby ne. Já bych řekla, že to je docela super důvod i k takové té skvělé, třeba sobotní párty. Ono totiž mít dobrého souseda je jako jackpot, protože to taky může být solidní peklo, že jo, co si budem. Je pravda, že ne s každým sousedem se dá slavit, takže dneska na ty sousedy a my pokračujeme dál ve skvělé muzice. Dermot Kennedy za moment.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Call.

0: klasickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo800.cz.
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Zveme vás na Mezinárodní festival živých soch a body artu ve Slavkově u Brna. Desítky umělců z celého světa promění zámecký park v galerii pod širým nebem. Přijďte v sobotu 6. června na zámek Slavkov a zažijte fascinující podívanou. Vstupenky v prodeji právě teď. Pořadatelem akce je zámek Slavkov Austerlitz a živé sochy Cinella.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Zaostřeno na region.
6: Jak oslaví kuřem 800. narozeniny, proč je ideálním městem pro život a zda svítají lepší časy v dopravní přetíženosti. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region. Tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradio.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

3 minutky po půl jedenácté. Pink a Million Dreams. Posloucháte Hit Radio. A s vámi taky Leona. Doufám, že se máte báječně, pokračujeme dál. Mně se to teď říká nesmírně těžce a snažím se u toho oprostit od všech negativních pocitů vůči těm nádherným bytostem, kterým říkáme naše milované zlaté děti. Přesto to cedím pouze přes stisknuté zuby a s hlasem chvějícím se závistí, přátelé, protože přesně za 4 týdny ode dneška bude první den prázdnin, 2 měsíce volna. Tak je mi jasné, že učitelé mezi vámi v tuto chvíli omdleli tou nádhernou představou, i když já jsem vlastně taky pedagog a učitelka a volno mít teda moc nebudu, ale všem ostatním tiše závidím. Takže ať už si to budete užívat jakkoliv, hlavně si odpočiňte. My ostatní se musíme připravit na to, že ty bazilišky budeme mít doma, jestli pak už pro ně máte program. Nemáte? No, tak je asi nejvyšší čas začít, přátelé, kamarádi. Posílám další skvělou muziku, David Stipka, Benji, Smiley Cyrus a nebo Pretty Fly, Offspring právě teď.

co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: MGs, David Stipka o lítání. A pokud chcete slyšet oblíbený song z Etru Hitrádia, tak budou po 11. hity k vaření. To znamená, že budeme hrát 60 minut pro vás. Hity jenom podle vás. A když nám k tomu napíšete, co ještě baštíte a vaříte, tak budeme jenom rádi. 777 937 777. Psát můžete právě teď za chviličku Bon Jovi, Christina Perry anebo Roy Dalton.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
2: Kam utíkáš?
3: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
2: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
3: A rolety mají taky?
2: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
3: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
4: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
5: www.ham.cz.
1: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: Island.
1: Jsou tady.
0: Jsou tady. Jo, jsou tady.
2: Jsou tady.
0: Řekni to všem.
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silver Crest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kuřáci v Česku kupují nejdražší cigarety ve střední Evropě. Často tak za nákupem míří do zahraničí, například už i do Německa. Vyplývá to ze studie ekonoma Štěpána Křečka, prezentované na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dnes je pro českého spotřebitele téměř vždy výhodnější koupit cigarety za hranicemi, zejména v Polsku, píší to Novinky.cz. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, říká ekonom Lukáš Kovanda.
8: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
7: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenistky Karolina Muchová ani Marie Bousková do osmifinále Roland Garros nepostoupily. Nasazená desítka Muchová podlehla ve třetím kole 170. hráčce světa, Švýcarce Teichmannové. Bousková prohrála s nasazenou osmičkou Ruskou Andrejevovou. A teď pojďme k nám do regionu.
9: Nenechte si ujít speciální prohlídky Kateřinské jeskyně v Moravském Krasu. Naplánované jsou na tuto neděli. Komentované trasy představí běžně nepřístupná místa, včetně prostoru středověké penězokazecké dílny. Součástí zážitku bude také ukázka archeologie. Z Brna Jitka Valášková.
10: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
11: Počasí pro dnešní den, jasná až polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
12: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
13: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
11: Hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. 60 minut budete rozhodovat o tom, co Hit Radio bude hrát. Pište si na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi. A těším se, co hezkého to bude. Chtěli jste Anetu Langerovou? Bude taky Mark Ember. No a pak je to na vás, tak pište. A jdeme na to právě teď.
12: Hit Radio City Brno.

Srdco tepec éteru Hit Rádia, my pokračujeme dál, píšete nám na 777-937-777, pište dál nebo posílejte hlasovky. Je tady posluchačka Lenička. Ahoj Leonko, přeji krásný den, dneska pouštěj prosím pecky jako hrom. Děláme zahradní párty pro taťku k jeho 80. narozeninám. Vařím, peču, smažím a ať mi to jde hezky od ruky. Děkuji Lenka. Tak Leničko, tatínkovi přejeme samozřejmě všechno nejkrásnější, hlavně to zdravíčko, ať stále tak pevně slouží a doufám, že tenhle song od Cool The Gang tě protočí trošku u té ploty, když vaříš, pečeš, smažíš. Celebration. Tak taťuldo, všechno nejlepší. Leni, užijte si dnešní party a vy ostatní, co bude dál, rozhodujete vy. 777-937-777. Teď už Cool The Gang a Celebration. Hezkou sobotu.

0: Hity na přání k vaření jedeme, nezastavujeme. Píše nám tady Martina. Ahoj Lonko, prosím, zahraj nám duet Lady Gaga Bradley Cooper Shallow. Strašně dlouho jsem to u vás neslyšela. My dneska budeme grilovat a čekáme taky narozeninovou oslavu našeho Jiříčka a naší Peťulky. Rádi vás posloucháme, tak nám to prosím zahraj, udělala by si nám velikánskou radost. Tak jo, zahraju a ráda, protože je pravda, že ani já jsem tenhle song dlouho neslyšela. Jeden z nejkrásnějších duetů. Lady Gaga, Bradley Cooper, film Zrodila se hvězda, krásný, doporučuju. Tak za chvilku Shallow z Eteru Hit Rádia.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu

0: Itálii. www.lavite.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul.cz. Prostor bez limitů.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Víte, že sen obvykle trvá mezi 25 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
7: A

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hity na přání k vaření. Někoho z vás bych chtěla teď na telefonu. 800 937 937, pojďme vysílat společně. Pokecáme, jaký máte víkend, jaký jste měli ten pracovní týden a hlavně zahrajeme něco, co byste rádi teď slyšeli z Eteru Hit Rádia. A pokud má někdo z vás něco na srdci, tak to můžete skrz éter tomu dotyčnému sdělit. Takže volejte právě teď 800 937 937. Kdo je na telefonu?
1: Haló, dobrý den, já jsem se dovolal.
0: No, ty jsi se dovolal, kdo to pak tam je?
1: Hustý, dobrý den, tady Eda.
0: Hustý, ahoj Edo, je to hustý, viď?
1: No mega.
0: Kolik ti je, Edo?
1: 10 a teď mi bude 11.
0: Ježiš, no to je skvělý, to jsi tak ve čtvrtý třídě?
1: V pátý.
0: V pátý dokonce, jo. A co děláš, teď prozradíš?
1: Teďka jedu za dědou na jeho pláž na Den dětí.
0: Ježiš, to je skvělý. A s kým jsi v autě?
1: S mamkou.
0: Tak zdravíme maminku. Jak se jmenuje?
1: Bára.
0: Tak zdravíme maminku Barču. A co vám zahrajeme na tu šťastnou cestu?
1: Tak já mám rád skupinu The Clash, takže bych poprosil Should I Stay or Should I Go?
0: Should I Stay or Should I Go? Je to ono?
1: Ano.
0: Mám to tady. A pro koho to bude?
1: A, tak pro mého kamaráda Tondu, který se bohužel nedostal na tu školu, kam jsem se dostal já.
0: To je škoda, ale tak ono to určitě vyjde třeba na podruhé, co?
1: To jo.
0: Tak mu budeme držet palce i u nohou. Vy si užijte Den dětí u dědy a co dneska budete baštit?
1: Asi nějakého busta.
0: Ježíš, to bych si dala taky. Tak pozdravuj maminku Barču, volume doprava a užijte si tu píseň. Ahoj.
1: Naschledanou.

0: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Zprávy a Vladan Hýl. V Česku přibývá dětí, které chodí na soukromé střední školy. U velké části z nich to přitom není o volbě alternativního směru, ale spíše vynucená varianta, protože veřejné školy nestíhají, a to hlavně v Praze. Po několika desítkách minut byl dnes dopoledne obnoven provoz na mezinárodním letišti v Mnichově. Přerušen byl kvůli dronu. Podezřelý letící objekt zpozoroval jeden z pilotů. Pro vzlety a přistání byly uzavřeny obě runwaye. Do pátrání po dronu se zapojily i helikoptéry. Hokejista Tomáš Hertl si zahraje finále play-off NHL po 10 letech. Český útočník se probojoval do závěrečné série o Stanleyův pohár v roce 2016, kdy podlehl se San Jose v 6 zápasech Pittsburghu. Tentokrát se o cenou trofej utká v barvách Vegas s Carolinou. A teď pojďme k nám do regionu.
9: Dny Slavkova jsou jednou z největších akcí tohoto víkendu na jihu Moravy. Nabízejí program plný hudby, divadla, gastronomie a kulturních zážitků, které oživí centrum města i areál zámku Slavkov. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty, jarmark i pestré aktivity pro rodiny s dětmi. Z Brna Jitka Valášková.
10: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
11: Dneska je polojasná až skoro jasná obloha, nejvyšší denní maxima 22-26, prostě ideální den vyrazit někam na výlet.
12: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
11: Hezké dobré, teď už odpoledne 2 minutky po 12. Doufám, že si necháváte chutnat u těch svých sobotních obědek. A kdo ještě nebaštíte, tak dobrou chuť i tak. Každopádně pokračujeme ve skvělé muzice, před námi Beyoncé, If I Were a Boy, anebo Pharrell Williams a Happy. A já jsem dneska happy, jak dva grepy se říká, že? Tak hezké sobotní odpolko.
12: Hit Radio City Brno.

0: but you're just a boy.
1: Hezké sobotní odpoledne, máme tady pro vás skvělý tip, takzvaně super tip pro Českou republiku, protože jedna z hospod v hlavním irském městě Dublinu přišla s takovou unikátní akcí. Svým návštěvníkům nabízí pivečko úplně zcela zdarma, a to jenom výměnou za pytel odpadků, které nazbírají v okolí, což je prostě naprosto geniální nápad. No a samozřejmě to funguje, že jo, co si budem, do půl kilometru od restaurace nenajdete žádný čurbec, což je naprosto skvělý. Akorát si to nedovedu představit, jak by to vlastně fungovalo tady u nás v české zemi milovníků piva. Tady by prostě dobrý štamgast pro smítko i přes plot skočil. No ne? Teď už další muzika, hezkou sobotu.
2: Hit Radio City Brno.

0: Sobota odpoledne, posloucháte Hit Radio, tak je důležité připomenout, abyste nezapomněli, že od pondělí ve snídani šampionů s Míšou a Jasmin zase soutěžíme o dovolenou s Invií za 40 000 korun. A to je hezká dovča. Stačí si ráno správně tipnout výherní sedačku v našem fiktivním letadle a to je úplně všechno. Tak já vám držím pěsti, ať máte to štěstí.
1: Hit Radio City Brno.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demos. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
4: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
5: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
4: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
6: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. AZ Papír. CZ.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: miluju, fakt. Jestli se chystáte na dovču, na nějaký ten adrenalinek, tak zapomeňte prosím vás na všechny rady, které si pamatujete ze skautů nebo pioníra. Třeba rada, že si máte jet vysát ústy, nebo před medvědem si lehnout a hrát mrtvého. A do třetice žraloka udeřit do čumáku je prosím vás naprostý nesmysl. Si to tady na netu kontroluju a koukám, že byste měli stejný úspěch, kdybyste si před jedem lehli, žraloka vysáli a medvěda udeřili do čumáku, ne? Radši si vezměte mobil, zeptejte se AI, ta ví, co vždycky dělat. To bude kolikrát bezpečnější, takže pokud vám teda žralok dá alespoň tu minutku, že jo, co si budem. Teď už další muzika. Hezké odpoledne.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City Brno.

0: Hit Radio v plném proudu, hezké sobotní odpoledne. Já se s vámi pro dnešní den loučím, byla s vámi Leona Dienděši, těším se zase zítra v 7 hodin ráno. A vy pokud možno užívejte si toho dne. Měli jsme skvělé ráno, dopoledne, částečně i odpoledne a budeme neskutečně rádi, když s námi zůstanete dál. Skvělá muzika, dobrá nálada, co víc si přát. Tak zítra v 7 hodin ráno na značkách. Čau.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu. Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Rousínovský divadelní a folklorní festival se blíží. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
5: Jsou tady.
6: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
9: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete si.
15: Tisknu levně
16: náplně hned.
1: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
17: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Hezké odpoledne, 2 minutky nás dělí od 13. hodiny Hit Radio City Brno a my se jdeme podívat na nejlepší dopravní servis v Brně a okolí, jak to tady aktuálně vypadá. D1 směrem na Brno v tuto chvíli je celkem v pohodě průjezdná, kamiony tedy mají v sobotu povolení, že na nějaké tam narazíte, ale dá se projet v pohodě. Směrem z Brna na Vyškov se v koloně srazilo osobní auto s nákladním, zablokovaný je jeden jízdní pruh, to je 194. a půltý. Směrem z Brna na Vyškov tady odstavená motorka na 200. kilometru a ještě odbočka na Tvaržnou. Tady se srazilo osobní auto s motorkou, došlo ke zraněním. Mezi Oslovany a Neslovicemi poblíž odbočky na Pachdochov se střetlo osobní auto s nákladním. Je to tam průjezdné Kyvadlově, i tady buďte opatrní a jinak snad pro tuto chvíli vše. Vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Mamí, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
5: Všechno najednou?
7: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
8: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti více než 70 km za hodinu. V deštích může hlavně zítra místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. Hrozí zaplavení sklepů či podjezdů anebo rozvodnění menších toků. Po několika desítkách minut byl dnes dopoledne obnovený provoz na mezinárodním letišti v Mnichově, který byl přerušený kvůli dronu. Podezřelý letící objekt zpozoroval jeden z pilotů. Pro vzlety a přistání byly uzavřeny obě ranveje. Do pátrání po dronu se zapojily i helikoptéry. Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota, složená z literárních odborníků, Kaprálovou vybrala ze 14 nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě.
1: Hokejový servis Hit Radia.
9: I dnes samozřejmě pokračují další boje na hokejovém mistrovství světa. Bohužel bez účasti České republiky. Odpoledne změří síly domácí Švýcaři s překvapením turnaje Nory. Domácí zatím turnajem proplouvají bez zaváhání. Ve skupině neztratili ani jediný bod a i ve čtvrtfinále předvedli přesvědčivý výkon, když postoupili přes Švédy. Norové jsou naopak v semifinále mistrovství světa vůbec poprvé v historii. Přestože budou v utkání jasným outsiderem, i oni jsou dosud v šampionátu úspěšní. Zápas začíná v 15:20.
10: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
0: Tady nad výstavištěm proběhl teď takový lehký jarní deštík, ještě možná trošku poprchává, ale teploty zůstávají příjemné, tak jak tomu bude vlastně celý víkend kolem 23 stupňů.
1: Hit Radio City Brno.
0: Hezké sobotní odpoledne po 13. Hit Radio City Brno a vaší průvodkyni dnes až do večera Petra Roušár.

Hezké odpoledne, Hit Radio City Brno, s vámi Petra Roušár a já chci mluvit o penězích, prosím vás. Všichni máme pocit, že jich jako máme málo, to je jasný, ale vím, že se to propíralo milionkrát, ty strašný prachy, které jako padly v tom jackpotu. Nebyla jsem schopná vůbec jako pojmout ten počet nul, když mi manžel vysvětloval, kolik je to peněz i po zdanění. A vím, že jste to řešili všichni, ale co mě na tom dostalo, že mě dneska ještě volala kámoška a tak jsme se nějak jako bavili a za chvilku ten hovor sklouzl právě tady k tomu a ona mi říká, tak co, jak jsi to vymyslela? Říkám jako, počkej, já jsem to nevyhrála, ale je fakt, že kdybych to vyhrála, tak bych to stejně nikomu neřekla. No všechny, no možná ne úplně všechny, ale téměř většinu lidí si myslím, že v této republice na několik dnů zaměstnalo virtuální utrácení miliard a šlo nám to dobře. A musím říct, že jsme tomu věnovali třeba 10 minut tomu toho telefonátu, bylo to hodně a stále jsme nebyli schopni jako všechny ty peníze utratit. Takže se směju, že ještě týden potom, co ty prachy jako byly vyhráty někým, kdo určitě jako svoji totožnost jako neodhalí, tak to takhle prostě probublává a je pravdou, že i já jsem se jako zarazila a přemýšlela jsem, co by byla ta úplně první věc, kterou bych udělala, na nic jsem nepřišla, protože jsem za několik málo okamžiků člověku kupovala soukromý letadlo a odlítala prostě po světě a tak. Takže vtipný. No, proč si vlastně jako nedopřávat takovouhle fantazii, když je to možné, podle statistik téměř nereálné, aby někdo v České republice vyhrál takový peníze? Zázraky se dějí, tím by se to dalo uzavřít, možná. Cranberries na Hit Radio City Brno, Benson Boone, další muzika, nebo taky Anastasia, hezké odpoledne.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, Napoleon

0: a za super ceny.
1: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
2: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
3: www.ham.cz.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 25 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Oh.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Dívám se, že dneska bude Noc kostelů. Vím to dlouho dopředu, ale úplně jsem to vytěsnila, tak se dívám na web nockostelů.cz, kde je program pro letošní rok. Mým nejoblíbenějším brněnským kostelem, těžko říct, jestli je to kostel svatých Janů, anebo jestli je to Červený kostel. Prostě hrozně ráda, i když nejsem věřící, chodím do kostela, mám to strašně ráda. A vždycky, když někam s manželem jedeme, tak první, kam jdeme, je kostel. Je to takový zvláštní, se tam vždycky hromadí taková zvláštní energie. Takže se dívám i na programy právě těchto kostelů. Červený kostel, tam má příběh zajímavých osobností, které tím kostelem prošly, a to je opravdu o čem vykládat. Jinak může člověk vyrazit samozřejmě i mimo Brno, těch míst po republice, kde se kostely, kapličky a různé modlitebny otevírají, je opravdu celá spousta. Já se dívám už také na svoji milovanou Vysočinu, v Telči to bude zajímavý, že vlastně mě napadá, že by se dal ten dnešní večer, ta noc kostelů spojit i s nějakým výletem a udělat to vlastně trošičku jiný, nejenom se cournout po městě, po Brně, což má samozřejmě taky svoji krásnou atmosféru, ale vlastně vyrazit se podívat třeba jinam. Já teď žiju nějakou dobu v Třebíči a Třebíč je krásná, těch kostelů je tam spousta a dívám se, že ten program je tady v rámci třeba i židovského města opravdu unikátní. Takový malý tip ode mě na dnešek pro vás.

0: Tak co, odpolední kávička, pohodička, nohy nahoře, Calvin Harris z Hitrády asi tvrno rozníval, nebo už je teď over, ok, ale ta další muzika bude stát stejně za to. Já si přemýšlíte, kam třeba vyrazit na koupák, nebo třeba na jahody, takové ty klasické letní aktivity. To všechno si dneska odpoledne ještě rozebereme hned v následující hodině. Teď ale další muzika, dokonce stíháme ještě Enrique Iglesias, aby zazněl, nebo také Lost Frequencies.
1: Hitradio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hitradio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
9: Siko, koupelny, kuchyně.
10: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
11: Zveme vás na Mezinárodní festival živých soch a body artu ve Slavkově u Brna. Desítky umělců z celého světa promění zámecký park v galerii pod širým nebem. Přijďte v sobotu 6. června na zámek Slavkov a zažijte fascinující podívanou. Vstupenky v prodeji právě teď. Pořadatelem akce je zámek Slavkov Austerlitz a živé sochy Sinela.
12: Zaostřeno na region.
13: Jak oslaví kuřem 800. narozeniny, proč je ideálním městem pro život a zda svítají lepší časy v dopravní přetíženosti. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region. Tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradio.cz.
1: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Aktuálně nám odbíjí 14. hodina, já se dívám tady do dopravních map, jak to vypadá, co se týká nejlepšího dopravního servisu v Brně a okolí. A na trase Brno-Vyškov u odbočky nad Tvarožnou, tady se srazilo osobní auto s motorkou, to je věc, která se stala už před hodinou, přesto tady přetrvávají nějaké komplikace, takže tady buďte určitě opatrní. Dál se dívám na D1 mezi 230. a 219. směrem z Kroměříže na Brno v levém pruhu, tady práce údržby a odklízení, tak to vás jenom jako zpomalí asi nějaký údržbový vůz. Jinak se jezdí v pohodě, takže doufám, že i vaše cesta bude taková klidná, pokud ne, tak vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
5: 14 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Při zahájení programu aviatické pouti v Hradci Králové se zranili dva parašutisté z výsadkové jednotky s Chrudimi. K nehodě došlo během seskoku z vojenského letounu Kasa. Seskok totiž komplikoval silnější boční vítr. Okolnosti události se stále vyšetřují. Průměrná mzda v soukromém sektoru v tuzemsku opět rostla. Meziročně se zvýšila o 9% na 48 900 67 korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ve srovnání zemí Visegrádské skupiny jsou české mzdy druhé nejvyšší po Polsku. Do baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku se dnes při Zdislavské pouti vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Jejímu předání přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí, včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Hvězda Los Angeles Lakers Luka Doncic se stal spolumajitelem italského basketbalového klubu Vanoli Cremona. Účastníka nejvyšší soutěže noví vlastníci přestěhovali před příští sezónou do Říma. Později s ním chtějí hrát v plánované evropské divizi NBA.
6: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
0: Jsem tam nějaký ten mráček, ze kterého může sprchnout. Předpověď meteorologů se pohybuje kolem 40%. Na předpověď deště, jinak teploty příjemné kolem 23. Počasí velmi podobné i zítra.
1: Hit Radio City Brno.
0: Takže koupák a sběr jahod. Podíváme se, kde je nejlepší koupání. No, ono těch míst bude víc. I jahody.

Hezké odpoledne, 10 po 14, tak nejdřív ty jahody, jo. Já jsem slibala, že dáme takovou letní hodinku, jahody, koupání, takový jako legální, příjemný letní věci. Mě stálo zbytky sil a zbytky mládí založit vyvýšený truhlík pro moji dceru, plnou jahod. A ona teď dělá to, že chodí a ty zelené jahody trhá a prostě jsem z toho taková smutná. A tak jsem se dívala, kde by se dalo zajet opět na nějaký samozběr. Nevím, jestli ji tam můžu vzít sebou, ale tak možná snad asi ano. Jak kde a letos je prý jahod hrozně málo, tak byla hrozně dlouhá zima, pak bylo studený jaro, takže sečteno podtrženo.

No, sezóna samozběru jahod už odstartovala, ale je taková sporadická, takže když se na to zaměříme, můžete si vzít sebou svoje koše, kýble, nemusíte. Koukejte na to, kde mají otevřeno a jak, protože třeba zahradnictví Ferby už odstartovalo od 25. Mají krásných 90 Kč za kilo a od 8 do 5 otevřeno, ale jo, ne všude to tak teďka bývá, protože každé to zahradnictví, třeba do Velkých Bílovic, tam je to jako fajn, taky vyhlášený, tak tam mají dneska zavřeno, píšou, že jahůdky dneska rozrávají a že zase zítra od 7 a bude se sbírat do 3 nebo do vyzbírání. Stejně jako jahody Šekvice nebo Kupařovice, tam jsou taky super samozběr jahod. A dívám se, že třeba další Kupařovice tady až od 1. se bude sbírat, až od pondělí, a píšou, že jahody jsou malý, je jich málo a 150 korun za kilo je fakt hodně. Tak si zase říkám na druhou stranu, že ještě, že jsem ten záhon jako vyrobila, že jich tam sice máme pár zelených, ale ten samozběr jako si průbnem. No, jahodárna Podolí, ještě se tady dívám, taky se startuje až od června. Všechny vyhlášené jahodárny upravují denně na svých stránkách, jestli mají otevřenou nebo ne, protože s těma jahodama to letos bude takový vlažnější.

0: Rosicích to otevřeli krásné koupaliště a to je to koupaliště, o kterém chci mluvit, protože se mi to strašně líbí, opravdu po strašně dlouhé době. Teď to tam asi možná všichni berou útokem. Má to skoro 5 hvězdiček z 5. Recenze zatím dobrý. Dívám se, že se mně hodně líbí, že do 5 let jsou děti zadarmo. Areál se jmenuje Zátoka a je to jako úplně super, čuper, nová, moderní záležitost, která vypadá velice luxusně a pojme nejenom celé Rosice, ale i možná vás, kteří si uděláte takhle výlet z Brna. Dívám se, že provozní doba samozřejmě fungují už teďka v květnu, sobota, neděle od 10 do 18, možná se zrovna vyplazení tady a jinak od června potom otevíračka už od 10 dopoledne a až do 8 do večera.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového.

0: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá. Kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: Hitradio.
0: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

14.30, Miley Cyrus, Hit Radio, City Brno, a my se podíváme na pastviny exmoorských koní u Havraníků. Krásné místo, doporučuju. Teď jsou ale prázdné. Jako exmoorští koně odjeli ploditý, ne koně. Je to tak, jsem se tady píděla potom, jak to vlastně vypadá, že hřebci, kteří v podí pomáhali udržovat tu celou krajinu, zamířili teď během května do různých dalších míst po Česku právě proto, aby se vytvořila nová stáda. Nemusíme prý být smutní, oni se tam znovu vrátí, protože všichni těhle koníci se v podí narodili a byli přivezeni tady z Anglie před pár lety, no a zdárně se je daří množit, a to znamená, že těchhle skupin divokých koní by po republice mohlo být víc a víc, a bylo by to úžasné. Do Havraníků se nová skupinka vrátí z nějaké třetí podýské pastviny na bývalé Mašovské Střelnici a zároveň tam potom zůstane i takové menší stádo společně se dvěma zpětně šlechtěnými tury. Tur, to je nějaká jako velká kráva, mě to tak jako naskakuje v hlavě. No, mé zoologické znalosti jsou nevelké. Každopádně, pokud se vypravíte právě teď do Havraníku, tak tam koníky nenajdete, ale během léta už by se to mělo změnit. Dáme trochu klasiky. Ava Max, The Start, ale v tuhle chvíli samozřejmě určitě poznáváte, netřeba vám napovídat, že tohle jsou Two Princess od Spin Doctors.

0: Eva Max, Hit Radio, City Brno s další muzikou Ed Sheeran nebo Rihanna. A já jsem moc ráda, že vidím v playlistu kolaboraci Evy Farné a Miraje. Oni si myslím, že se mají hodně rádi, že jsou jako zpřízněné takové hudební duše. Oba si myslím, že měli hodně rádi Davida Stipku, strávili spoustu času při přípravě toho koncertu a nějakého společného projektu. No a to se vlastně možná mohlo propsat i do toho, že teď udělali spolu novou písničku, kterou pro vás má, jmenuje se Vzpomeneš si.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
4: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
5: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s...
9: Náplně hned.
1: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tři hodiny odpoledne, Hit Radio City Brno, nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Hlavní ulice v Břeclavi, tady se střetla dvě osobní auta, počítejte s omezením, silnice je průjezdná. Na trase Znojmo Brno u Pohořelic, tady se srazila dvě osobní auta, zdržení je nárazové, ještě D1, 230 až 219 směrem z Kroměříže na Brno. V levém pruhu budou probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
5: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů pravděpodobně odmítne. K novele poslanců opoziční TOP 09 by měl kabinet poslat zákonodárcům podle podkladů pro jeho pondělní schůzi záporné stanovisko. Případné snížení věkové hranice by podle vládních legislativců vyžadovalo důkladný rozbor, odbornou diskuzi a vyhodnocení. Až pětina žen má po 50 problémy se štítnou žlázou. Upozorňují na to lékaři. Nejčastějšími příčinami je kolísavá váha, únava a vypadávání vlasů. Připomeneme, že poruchy štítné žlázy se vyskytují u žen 8x častěji než u mužů. Jihomoravský kraj a Vysočina nemají jistých 12 miliard korun od státu jako kompenzaci dopadů stavby nových bloků jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku. Vláda Andreje Babiše chce toto rozhodnutí bývalého kabinetu Petra Fialy nechat prověřit.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
7: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
0: Jasná obloha, slunečno, teploty kolem 23, zítra počasí velmi podobné, akorát ta možnost těch přeháněk tam bude intenzivnější.
1: Hit Radio City Brno.
0: Se podíváme do Znojma, které bude celý červen žít divadlem. Ode mě One Republic nebo Lady Gaga.

One Republic, krátce po 15. hodině Hit Radio City Brno a já jsem vás chtěla vzít do Znojma, kde to bude žít divadlem. Festival Znojmo žije divadlem, než to přímo jmenuje. A promění tohle krásné město na konci června, konkrétně od 4. do 27. v opravdu jedno velké jeviště a hlediště. Ulice, náměstí i netradiční zákoutí Znojma ožijí tou divadelní scénou plnou pouličního divadla, novýho cirkusu, komedii, autorských projektů. Já se dívám, že tam bude i doprovodný program pro děcka, což je super. A kdo se objeví z těch známějších osobností, třeba Roman Zach nebo Karel Roden, tak vstupenky se dají koupit přímo ve Znojmě. Pište si do kalendáře 24 až 27 červen.

0: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od konceptu?
2: Protože koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Užitkář!
1: Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
1: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Dneska sobotní odpoledne zaujal mi tady nadpis, který říká, že každý druhý návštěvník nemocnice se ztratí. Já jsem myslela, že jako každý. Jako v nějaké větší nemocnici a že jich tady v Brně jako máme hned několik. Tak pokud nevím přesně, kde jdu a tu cestu neznám, tak jsem ztracená, ptám se každého druhého, skoro nikdo mi nedokáže odpovědět, bloudím podle cedulek, pak přijdu o 20 minut později, kdy prostě sestřička nebo doktorka už je samozřejmě nabroušená a ve 20 minut to je jako zpoždění, který je ještě fajn. Tak já jsem asi úplně zářný příklad toho, že jako nemám ten orientační prostor a už vůbec ne ve špitálech. A na tímhle se... Na tomhle se zasekl i výzkum Masarykovy univerzity a Czech Designu, kteří se dohodli společně, že udělají UP, jednotný navigační systém pro vlastně nás, pacienty. Protože v těch nemocnicích a to vlastně ve všech jsou takové ty cedule dělané své pomocí, jako nemáte šanci víceméně. Teď tedy se dívám na tu jednotnou záležitost, která je jako bílé písmo na modrém pozadí. Ty cedule jsou krásné, jsou prý vidět i z konce chodby, jedno jednotný a mělo by to být pro nás daleko srozumitelnější, pro naše kompletní vnímání. Tady, když přijdeme ve stresu někam, tak aby jsme se jako co nejjednodušeji zorientovali. Už se to testuje někde v Plzni, v Praze, v Brně, tedy tady na Žluťáku se tady ta navigace testuje a pokud se osvědčí, tak tahle jednotná metodika by potom tady měla zazářit velice v brzké době po celé republice.

0: Nedávno jsem nad Madonou přemýšlela, dělala si to, co mám nebo nemám od ní ráda, a Hang Up jsem jako vyhodila, jakože tohle fakt ne, protože já se teď už jako vztahuju k té klasice, k tomu old schoolu, ale teď, když jsem to tady slyšela v 15:37 u nás v playlistu Hit Radio City Brno, tak myslím, že tu škatulku znovu ještě přehodnotím a s Madonou určitě do té jako top kategorie bude patřit i Bruno Mars nebo Jennifer Lopez, to pro vás ještě do konce hodiny chystám.
1: Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Když
7: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
8: Zaostřeno na region.
9: Jak oslaví kořem 800. narozeniny, proč je ideálním městem pro život a zda svítají lepší časy v dopravní přetíženosti. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region. Tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradio.cz.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

4 minuty nás dělí od 16. hodiny odpolední. Hit Radio City Brno a nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Dívám se, že naštěstí se nic zásadního úplně nemění. Břeclav v hlavní ulice, tady dvě osobní auta v sobě, částečně omezený provoz, dálnice D1 směrem z Kroměříže na Brno. Tady práce údržby během celého odpoledne, a to mezi 230. až 219. kilometrem. Šťastnou cestou a vaše dopravní info volejte na 546 220 220. Utrhnout?

0: uklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Rousínovský divadelní a folklorní festival pro celou rodinu. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
6: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková Šťastná. Největším favoritem blížícího se fotbalového mistrovství světa je Španělsko před Francií, Argentinou a Brazílií. Model americké banky, který se opírá o historické výkony či údaje o žebříčkovém postavení týmů, dává španělským fotbalistům 26% šanci na zisk titulu. Připomeneme, že finálový turnaj se uskuteční ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě od 11. června do 19. července. Většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 km za hodinu. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 mm srážek. Hrozí zaplavení sklepů či podjezdů anebo rozvodnění menších toků. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
7: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
6: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenista Jakub Menšík zabojuje zítra na Roland Garros o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí na antukových dvorcích v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska. Hrát by se mělo od 16 hodin.
8: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
9: Aktuálně ty teploty kolem 16. hodiny se pohybují kolem 23 stupňů Celsia. Ještě nás čekají nějaké drobnější přehaňky, ale sami jste slyšeli ve zprávách, ten největší déšť by se měl teprve odehrát tady na jižní Moravě, částečně i Vysočině zítra.
4: Hit Radio City Brno.
9: Něco pro vás nadšené archeologi, kteří chodíte třeba po poli s takovou tou hledačkou za malou chvíli.

se ty Brno s vámi dál, Petra Roušára, a vezmu vás do muzea, do Moravského zemského muzea, rovnou do pavilonu Anthropos. Nepůjdeme ani tak na mamuta, jako půjdeme na výstavu, která mapuje nejvýznamnější nálezy archeologů za posledních 10 let. Myslíte si, že se už jako nedá úplně nic moc najít? No, je tam hrozně zajímavá věc, je tam rytina mamuta a koně na říčním valonku, na kaminku, která je stará 15 000 let, už to vlastně člověku vyráží dech. Taky si můžete prohlídnout různé zdobné spony a náramky, které byly nalezeny v hrobech keltských žen, konkrétně tady na Břeclavsku, a že jsou to krásné a zdobné předměty. No a k těm výjimečným objevům patří třeba taky kamenný kadlub. Kdybyste si dneska měli z odpoledního vysílání odnést jednu věc, že budete vědět, co to byl kadlub, protože já jsem to nevěděla, to je forma k výrobě hrotů kopí, jo? Tak budu spokojená. Tahle výstava taky poukazuje na to, jak je důležité spolupracovat s vámi, archeologickými amatérskými hledači, kteří chodíte a třeba po polích s těmi detektory kovů, protože právě z vašich řad vzešla spousta zajímavých nálezů. Takže tahle výstava bude otevřena až do ledna 2027.

0: Dneska večer samozřejmě se sobotou spousta z vás uvažuje o tom, že vyrazí někam na drink a s kamarádama. A já bych k tomu měla ještě jeden point. Až budete takhle courat po městě, tak bych vás než zatáhla do tmavých uliček, ale vzala do míst, kde jste možná ještě nebyli. Za chvíli na Hit Radio.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Radio City Brno, s vámi dál ještě Petra Roušár a dneska večer Noc kostelů. Věřím, že jste zaregistrovali. Možná není tak oblíbená jako třeba Muzejní noc nebo Hradozámecká noc, ale přesto brněnské kostely jsou úžasné a otevírají své brány právě nejenom kostely, ale i různé kapličky, modlitebny a nejenom ve velkých městech, nejenom tady v Brně, ale po celé republice. Když se podíváte na stránky Noc kostelů, tak za mě je třeba docela dobrý tip. Já už mám kostely v Brně opravdu všechny prochozené, protože jsou to krásná historická místa. Tak vyjet třeba někam z Brna, udělat si výlet, ne třeba daleko, někam na Vysočinu a podívat se na nějaké místo, které normálně třeba úplně přístupné není. Z

0: trošku nečekaná pohodička v podání Hayley Bennett a Hugh Granta na Hit Radio City Brno a hned budeme střídat další pecka od Robbieho Williamse nebo Swedish House Mafia. Hezké odpoledne.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady. Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
5: Koupelny, kuchyně.
1: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Kaufland.
1: Jsou tady.
0: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
0: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
7: Mamí, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
7: I teď?
9: Ano.
7: A teď?
9: Jo, včera, dnes i zítra.
8: Prostě pořád.
10: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
13: Zprávy a Iva Jurečková šťastná. Při zahájení programu aviatické pouti v Hradci Králové se zranili dva parašutisté z výsadkové jednotky s Chrudimi. K nehodě došlo během seskoku z vojenského letounu Kasa. Seskok totiž komplikoval silnější boční vítr. Okolnosti události se stále vyšetřují. Průměrná mzda v soukromém sektoru v tuzemsku opět rostla. Meziročně se zvýšila o 9% na 48 967 korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ve srovnání zemí Vyšegrádské skupiny jsou české mzdy druhé nejvyšší po Polsku. Do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku se dnes při Zdislavské pouti vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Jejímu předání přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí, včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Hvězda Los Angeles Lakers Luka Doncic se stal spolumajitelem italského basketbalového klubu Vanoli Cremona. Účastníka nejvyšší soutěže noví vlastníci přestěhují před příští sezónou do Říma. Později s ním chtějí hrát v plánované evropské divizi NBA.
14: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
15: Aktuální teploty se pohybují tady na Brněnsku kolem 20 stupňů Celsia. Ještě čekáme nějaké přehánky a to samozřejmě i během zítřka. Ty teploty budou zůstávat ale poměrně příjemné, vysoko, mezi 20 a 25 stupňů Celsia.
11: Hit Radio City Brno.
15: Pokud máte rádi street art, tak v Brně je se určitě na co dívat. Ale já bych vás tentokrát vzala do Prahy, kde vznikne největší galerie street artu pod širým nebem.

výlet, na výlet do Prahy. A taky možná inspirace třeba pro naše krásné město Brno. Pokud se do Prahy vypravíte mezi 15. a 30. červnem, tak bych vás nasměřovala na Prahu 6. Tady se rozjede obrovský projekt, který mi přijde úplně úžasný. 700 metrů dlouhá zeď a 30 umělců. V Praze vznikne jedna z největších venkovních galerií v Evropě. Ten projekt se jmenuje Mural Ruzimě a měl by tuhle 700 metrů dlouhou betonovou stěnu proměnit prostě v galerii současného street artu pod širým nebem. Nemáme náhodou v Brně takových zdí taky docela dost? Nestálo by to za to? Murálu tady máme spousta, myslím si, že když se projdete Bronxem, tak je to jako pecka, ale mně se umění ve veřejném prostoru hrozně líbí a street art, myslím si, že by to místo měl mít.

0: Kodymova záležitost, o kterou se postaral v novém playlistu kapely Lucie, jmenuje Marie. Jo, ty holčičí jména, ty by jim šly. Jinak kapela Lucie teďka hraje skoro všude. Když jsem se tak dívala na ten jejich itinerář, tak pokud byste je chtěli letos v létě vidět, tak vám rozhodně jako nemají šanci utéct. O, ode mě dál tady na Hit Radio třeba Simple Plan nebo chystá mi Lady Gaga.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
7: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
6: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Ode mě tady na Hit Radio ještě jedno celkem důležité upozornění, protože pokud se dneska vypravíte do Komárova na ohňostroji, tak už tu mám mluvčího městské policie Kubu Ganema, který nám řekne, co a jak, jak to bude vypadat.
1: V době ohňostroje bude v Komárově působit bezmála 20 našich strážníků, kteří přispějí k bezpečí návštěvníků, ale také usměrní provoz. Nejbližší kapacitní odstavná plocha je parkoviště v Hodonínské ulici. Doporučujeme ho návštěvníkům, kteří musí přijet autem. Najdou ho snadno, protože leží téměř přesně naproti místní tramvajové smyčce a navíc by v sobotu po odjezdu mimo brněnských studentů mohlo být příjemně volné. V okolí areálu Hněvkovského se ale dá očekávat hustý provoz a velká vytíženost parkovacích ploch, proto je nejspolehlivější a nejpohodlnější přijet městskou hromadnou dopravou.
0: Tak já zdravím do svého rodného Komárova, ten rozhodně není nafukovací i po tom, co se neuvěřitelným způsobem rozrostl, takže ještě to zvažte, pokud pojedete, dobře se bavte.

0: Přiblížila se 18. hodina podvečerní. Já doufám, že jste měli hezký den ve společnosti Hit Radio City Brno. Já se budu loučit, samozřejmě tady nic nekončí, muzika trvá. Zítra teprve druhá půlka víkendu před námi. Teploty budou příjemné, akce nebo respektive tipy na akce jste ode mě dostali, tak užívejte. A my se uslyšíme, já se na to budu moc těšit koncem příštího pracovního týdne. Mějte se krásně a létu zdar!
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
2: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Zveme vás na Mezinárodní festival živých soch a body artu ve Slavkově u Brna. Desítky umělců z celého světa promění zámecký park v galerii pod širým nebem. Přijďte v sobotu 6. června na zámek Slavkov a zažijte fascinující podívanou. Vstupenky v prodeji právě teď. Pořadatelem akce je zámek Slavkov Austerlitz a živé sochy Cinela.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
2: Tak hurá na Vysočinu.
1: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
2: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
1: Skály a vyhlídky, co berou dech.
2: Rybníky, jezera i koupaliště.
1: Aktivní zábava i adrenalin.
2: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
1: Vysočina má co nabídnout.
2: Stačí si jen vybrat.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Kam utíkáš?
4: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
3: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
4: A rolety mají taky?
3: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
4: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
5: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
6: www.ham.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Podle Lékařů bez hranic nebylo nikdy v minulosti tak brzy po vypuknutí epidemie eboly zaznamenáno tolik případů nákazy jako nyní na východě Konga. Situace je tam 2 týdny po vyhlášení epidemie stále velmi znepokojivá. Do provincie dnes přicestoval generální ředitel Světové zdravotnické organizace, aby podpořil zdravotnické týmy bojující proti epidemii. Ukrajinský gymnastický svaz zareagoval na nedávné rozhodnutí mezinárodních organizací o plnohodnotném návratu Ruska a Běloruska do soutěží rozsáhlou protestní kampaní. Během probíhajícího mistrovství Evropy v moderní gymnastice ve Varně se ukrajinské reprezentantky zakrývají oči a uši, když při vyhlášení vítězů zní hymna jedné z těchto zemí. Ukrajina také spustila akci v digitálním prostoru. Vyzývá uživatele sociálních sítí, aby sdíleli fotografie či videa po vzoru příkladů ukrajinských gymnastek ve Varně. Český motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do zítřejší Velké ceny Itálie z první řady. V dnešní kvalifikaci třídy Moto2 zajel na okruhu v Mugellu 2. čas. 24-letý Salač vybojoval přední řadu na roštu 2. A na závěr počasí, noc bude jasná až polojasná, přechodně oblačná s teplotami mezi 13 až 8 stupni. V neděli bude zpočátku polojasno, během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti a přijdou přehánky anebo bouřky. Teploty ale budou letní, mezi 24 až 28 stupni.
10: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.

0: máš.
1: Oči nezavírám před tím vším, co se tu děje, už tolik nehrotím, nenechám vtáhnout se do děje, vidím to z větší výšky a je mi jedno, co

0: uděláš.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
3: Words like violence.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře.

0: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
2: CZ.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. Kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Slash dance.

0: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: ratatatararata, trička ratatatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: Rarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Čas už je léčí, tak jako déšť

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.